Bíag sasagat, Corán Kitteler Siúl, Clúsíní Urch, Sí Sír agus Eist, le Pudgurla Lón Machnav. Shra Aglev in a mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sale na gaelge fuin nahe éagsúla an sale. Is fidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siúr ar ein servís éisteachta. Sin Lón Machnav le radio rira.